slzami skropia zažltlé listy. Však stará kniha, čo rozplakala matičku moju, utíši zase. Už spieva mekkým, tenuškým hlasom. Den nedelní se skonává, chválmeš. A súmrak padá vždy väčší, hustší, v izbietku malú. A pokoj sadne pomaly tíško na sivú hlavu matičky mojej.

0: V režii Jara Riháka recitoval Dušan Jamrich na litere verše Ivana Kraska. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Alojz Janeček. V roku 1986 redakčne pripravila Miriam Vojteková.
1: Počúvate Rádio Litera.